saful xoram junjung la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ak ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabelerem gi ma jor mba mazray si jibatim benda damelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram junjung la saf farapenda ma ñu boole ak ardo ci gede